0: pořád seš fešák.
1: Čaute, to je Čaba. Moja osobná afirmácia každé ráno v zrkadle. Pořád seš fešák.